0: Tak. Budu vás ludit všude po čem švítit.
1: Člověk, člověk.
2: Tak je nebudete čuti de inde. Lem na rádiu Lem FM.
1: Dobre, kto bude slúchať, to bude...

Božím chodiaštich voň, Hospodu povolí vsia. Posviatíšem selenským archierej nášem ľví papíry vsti, Hospodu povolí vsia. O preosviaštenišem archiepiskopi, mitropolíti nášem Kyrio.

Ještě molimся o Světišem Selenským archiereji, našem Lvi Papirivským i o preosvěštěnišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kyrioni, o služáštích i poslužívších o Světím chrámisem i o ocích našich duchovných,

prijímaš. Ťa svým srdcem príjmi nás lišnú molení aj prinesi ko svetomu tvojemu žertveniku i udovli nás prinesi ty tebe dare, že je žertvu duchovný a u našich rysích i ľudských nevideních i spodobí nás obristý blahodať pre tobou. Je, že by ty tebe blaho prijatní žertvy našej i vseli ty sa duchu blahodati tvoje blahmu v nás i na predležaštích darých sých i na vsých ľudech tvojich. Štedrota mi jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahoslovený si, so presiatým i blahým i životoriaštím Tvojim duchom.

0: Tebi predlájem život náš bez nedeždu, hladoko čelovi kľubče i prosím, i molim, i milý si a díjem. Spodobí nás pričastí Ty se nebesnech Tvojich strašných tajn, si a sviešťený, aj duchovný a trapez, štistuj sovistý, uostavlený je hrichov, proštený je sohrišený, vobštený Ducha Svetáho, naslíd je Cárstvia nebesného, vdreznovený je, že k Tebi neusudili vo suždení je. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodátiju.
1: Osvali, pomiluj.
0: Gnev se osovršená, sviata, mírna i bezriešná u Hospoda, prosím.
1: Odaj,
0: Anhela mírna, vírna, nastavníka, chraníte na dužití lesná.

náš tomu Bohu. Tu Bohu hladoko predležašťa v sým nám oblahuje i zrevňaj, no kojehož zo svojej potreby plavajúštím splavaj, putešestujúštím, putešestuj, nedohujúštia i stili vrače do žití les.